Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení,

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď se podíváme na další kousek elektronického nebe. Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví taneční hudba s pořádnou dávkou originality, Glockenbach je jasná volba. Tak nezapomeň zůstat naladěný, další novinky jsou jen na rádiu Metropole.

což jí dělá jednou z nejoblíbenějších interpretek současnosti. Ela je jako ten kámoš, který tě vždy vyslechne a podpoří. Neztrácej kontakt a zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe

Tady je tvoje metropole. Danny Bird je mistr drum and bassu z Británie, co do svých tracků vkládá neuvěřitelnou dávku energie a groovu. Jeho hudba je jako rychlá jízda na motorce. Vzrušující, divoká a plná adrenalinu. Poslouchat Dannyho znamená nechat se unést rytmem, který tě nepustí. Zůstaň naladěnej, protože další hudební jízdy jsou na cestě.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Roman Havlík.
1: Dobrý den. Do dnešního dílu Ambulance aktivního zdraví, který se věnuje diabetu, jsem si pozval primáře 3. interní kliniky naší nemocnice a šéfa našeho diabetologického centra, pana profesora doktora Davida Karáska. Davide, ahoj.
2: Ahoj, Romane.
1: Vezmi místo.
2: Dobrý den.
1: Ty už tady jsi podruhé, ty jsi tady byl na dílu, který se věnoval pustu. Jak tedy souvisí půst s diabetem?
2: Půst je jednou z metod, kterým se dá přirozeným způsobem zlepšit citlivost inzulínu v tkáních organismu a takzvaná inzulinová rezistence je základem vlastně vzniku diabetu druhého typu. To znamená, že půst může určitým způsobem vést prevenci diabetu a může zlepšit kompenzaci třeba některých diabetiků.
1: Takže je prokázáno, že půst je prevenci diabetu.
2: Ano, děkuji. Může být prevenci u některých typů diabetu.
1: A mým dnešním druhým hostem je lékař taktéž z 3. interní kliniky a z našeho diabetologického centra pan doktor Roman Dohnal. Pane doktore, vítám vás u nás, posaďte se a vás se zeptám, jak byste se dostal k diabetu, proč se věnujete vlastně cukrovce?
3: Tak mě už od doby studií vlastně bavily možnosti životním stylem ovlivnění civilizačních nemocí a v rámci diabetu mi to právě přijde velmi smysluplné, že intervencí v životním stylem jde cukrovku určitým způsobem léčit a proto mě diabetologie velmi baví.
1: Dobře, já bych se tady zeptal, proč diabetes v naší populaci teďka tak narůstá. Diabetes druhého typu je civilizační choroba, dneska je téměř 1000 případů na 100 000 obyvatel, to znamená, že nebo dokonce ještě víc, máme milion diabetiků.
2: Přes milion diabetiků je v České republice a narůstá proto, protože my jsme, nebo naše generace, generace našich rodičů a prarodičů byla vystavena vlastně jiným podmínkám, než jsme vystaveni dneska. My jsme se, nebo ty naši předkové se museli bránit tomu, že byl nedostatek potravy, museli vykonávat velkou fyzickou aktivitu, pracovali na poli, v lese a tak dál. A my jsme v současné době vystaveni opačné situace a ty geny zůstaly stejné. To znamená, že vlastně v současné době ten diabetes do určité míry souvisí s nedostatečnou fyzickou aktivitou, nadměrným příjmem kalorií, potravin, narůstající vlastně výskytem obezity a to všechno způsobuje, proč je ta obezita a diabetes tak častá, jak o tom svědčí v podstatě i data, které máme k dispozici.
1: Obezita, diabetes jsou to choroby z nesouladu. My vlastně žijeme jinak, než na to jsme adaptováni. Možná ještě pro diváky, pane doktore, byste řekl, jaké jsou hodnoty glykémie, hladiny krevního cukru na lačno, kdy říkáme, že někdo má už prediabetes nebo změněnou hladinu glykémie a od kdy už tomu dáváte diagnózu cukrovka?
3: Tak vlastně normální hladina nalačno, normální hladina krevního cukru nalačno je do 5,6. V případě, že je to těch 5,6 až 7, tak se jedná o takzvaný prediabetes nebo zvýšená glykémie nalačno. V případě, že je to opakovaně nad 7, tak už vlastně pacient splňuje diagnózu diabetu mellitu.
1: Aby jsme věděli, o jakém se bavíme problém, bych poprosil režii o obrázek, jak vůbec narůstá počet obézních v naší populaci. A tady vidíme, že dneska máme dohromady s tou preobezitou a obezitou už téměř 2/3 mužů obézních a 50% žen. Takže ten trend pořád pokračuje. A kdybychom se ještě podívali teďka na graf, jak stoupá incidence diabetu, tedy kolik máme diabetiků v naší republice, poprosím o ten další obrázek, tak uvidíme, že dneska máme téměř milion a v brzké budoucnosti do roku 2030 je predikce, že o dalších téměř 160 000 diabetiků budeme mít více. Ještě možná na úvod, aby jsme si objasnili rozdíl mezi diabetem prvního a druhého typu. On totiž narůstá ten diabetes druhého typu, to je ta nemoc nesouladu, civilizační choroba. Jaký je rozdíl mezi prvním a druhým diabetem a který z nich je tedy preventabilnější?
3: Tak ten diabetes mellitus prvního typu, ten je většinou na podkladě autoimunitního zánětu slinivky břišní, kdy vlastně dochází autoimunitním zánětem ke zničení slinivky břišní a v tom případě vlastně pacient přestává produkovat inzulin, takže ho vlastně musíme dodávat injekčně zevně. Ale tohoto
1: diabetes... A ten je podstatně vzácnější než ten...
3: Toho je vlastně tak desetina.
2: Ale... Do 10%, kolem 7% se dneska udává asi.
3: ale vlastně dominantně narůstá především ten diabetes mellitus druhého typu, to je těch 90%, kdy vlastně toho inzulinu ve skutečnosti není jako málo, ale spíše začíná jako špatně fungovat, špatně se uplatňuje a je tam takzvaná inzulinová rezistence. A tento vlastně narůstá s nejvíce vlivem našeho špatného životního stylu.
1: Já bych se hned zeptal tedy dál, jak, co se změnilo na léčbě cukrovky v posledních třeba 10-20 letech. Já si pamatuju, když jsem začínal po vysoké škole a praktikoval jsem třeba na interních odděleních, že diabetik vlastně měl množství svačinek, ještě měl noční svačinku v 10 hodin večer, píchal si velmi často inzulin, sledoval si glykemie. Dnes ten trend se trošku změnil, dnes už se nebojí diabetici, aby hladověli, jak se tady posunuje léčba cukrovky v posledních letech?
2: Léčba cukrovky se enormně vlastně v posledních letech rozvíjí. Dá se říct, že diabetologie je jeden nejdynamičtějších se rozvíjících oborů. Máme nové léky, skoro není, bych řekl, rok, abychom nebyli seznámeni s nějakým novým lékem nebo jeho novou lékovou formou. A jsou to léky zejména na diabetes druhého typu, které třeba splňují i to, že kromě korekce glykémie také snižují kardiovaskulární riziko těch diabetiků. A z hlediska i té diagnostiky a monitorování těch pacientů. Dneska jsou obrovské pokroky v technologii, kdy jsme schopni monitorovat ty glykémie pomocí glykemických senzorů. Máme představu o tom, jakým způsobem vlastně probíhá kompenzace toho diabetu těch nemocných během dlouhodobého periody. A v podstatě toto všechno napomáhá k tomu, aby ti pacienti měli získali více informací a aby byli aktivnější. Ten aktivnější přístup těch diabetiků je také vlastně něco nového, což se začíná projevovat i tím, že se ti nemocní více zajímají o svůj životní styl a že jsou schopni nějakým způsobem měnit ten svůj osud toho diabetika.
1: Přesto mi to nedá, zeptám se vás, pane doktore, přes ten velký pokrok u nás, je ta léčba diabetu dneska u nás stejná, jako je na západě, nebo ještě máme něco dohánět?
3: Podle mě z pohledu té farmakoterapie jsme na tom srovnatelně jako na západě, ne-li někdy ještě lépe. Oproti východním zemím, někdy je to vidět i teďka v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, že oproti východním zemím jsme na tom rozhodně dále. Z pohledu toho úpravy životního stylu, tak zatím nejvíce i těch studií ve smyslu úpravy životního stylu a léčby diabetu bylo provedeno na západě a k tomu se zatím spíše přibližujeme.
1: A co jsou to ty úpravy životního stylu? Co by dneska měl každý diabetik vědět a jak by se měl chovat? Čili ten, kdo má náběh cukrovce nebo má už nějakou formu cukrovky, co by měl dělat?
2: No tak určitě by si měl kontrolovat svoji hmotnost, to je asi ten základ, v podstatě by se měl denně vážit a měl by vlastně, když už vidí, že ta hmotnost narůstá a že by to mohlo směřovat k tomu prediabetu a diabetu, tak měl by nějakým způsobem svůj životní styl modifikovat. Důležitá je fyzická aktivita, tam se doporučuje nejméně 150 minut fyzické aktivity během týdne, to znamená rozdělit samozřejmě do jednotlivých dnů obdenní a aktivita by třeba mohla být ideální. S tím, že samozřejmě to musí být aktivita, která mu bude vyhovovat, aby respektovala jeho třeba nějaké jiné omezení, aby byla pro něho ta fyzická aktivita příjemná a aby splnila ten svůj účel, to znamená, aby vedla k tomu, aby do určité míry byla preventativní proti té obezitě a aby vlastně měla s ní dobrý pocit ten nemocný s diabetem. No a druhá část je potom ovlivnění toho, té diety, to je druhá část toho životního stylu.
1: Jaké doporučení dietní, kolikrát denně by měl člověk jíst, když má cukrovku a co by měl jíst?
3: Za mě jako vlastně těch diet v rámci léčby diabetu nebo i obezity je vlastně hodně. Ono v rámci diabetu je standardní normálně diabetická dieta, nicméně v poslední době jsou i studie na to, že diabetes jde léčit i jinými typy diety, ať už středomořskou stravou, nízkosacharidovou stravou nebo nízkokalorickou stravou. V rámci těchto třeba zmíněných diet nízkokalorická a nízkosacharidová strava prokázaly, že jsou schopny vlastně diabetes takřka vyléčit nebo dosáhnout toho, že pacient užívá méně léků. A stran té frekvence jídel, já většinou doporučuji 2-3 jídla denně, za mě není úplně nutné prostě svačit. Otázkou potom je někdy v rámci inzulinoterapie, tam je to někdy dle typu inzulinu, tam ještě někdy ty svačinky třeba zůstávají.
1: Čili diabetes jde ruku v ruce jeho rozvoj s obezitou, i ta léčba a prevence je hodně obdobná. A já se zeptám, jaký máte zkušenosti s pacienty, jaké procento z nich spolupracuje, kolik jich udělá opravdu tu změnu v svých životních návycích, přejde na to, že jí dvakrát denně, že dodržuje nějaké půstové okno třeba 14 hodin, že nemá žádný kalorický příjem, že se začne hýbat. Dokážete tak namotivovat a přesvědčit většinu vašich pacientů?
3: Za mě jako takových těch nejaktivnějších pacientů, to se sami aktivně zajímají, dělají spoustu věcí pro svou kontrolu glykémie, tak těch se pohybuje třeba do 1/4 pacientů. Pak je tady určitá skupina pacientů, kteří jakoby vlastně spolupracují, ale moc svůj životní styl nechtějí měnit. A pak je taková další skupina pacientů, kteří na svou nemoc trošku kašlou, moc nerespektují doporučení lékařů, třeba neměří se tak pravidelně nebo zapomínají užívat léky, ale snažíme se pracovat se všemi a někdy to jde líp, někdy hůř.
1: No to je až překvapivé, protože cukrovka je vlastně závažný metabolické onemocnění, který zhoršuje prognózu života, má množství komplikací od kardiovaskulárních a téměř všichni orgány se tím významně postižený. Co by ta společnost měla dělat, aby o tom bylo větší povědomí, aby třeba děti vyrůstaly zdravě, aby opravdu ty návyky byly lepší? Co si myslí, že bychom mohli pro to dělat?
2: Tak určitá, samozřejmě základní ty informace člověk dostane v rodině, tam se někdy bohužel rodí, nebo dědí, takzvaná ta sociální dědičnost, kdy ten nemocný, kromě toho, že dědí geny, změní taky zvyky, jak se stravovat, jak se chovat vlastně, jak se stavět po pohybové aktivitě, což v mnoha rodinách není úplně ideální. Další role tady má samozřejmě škola v rámci svých nějakých edukačních aktivit, no a jinak si vlastně informace samozřejmě každý může najít sám, ať už na internetu, v rámci různých sociálních médií, v rámci různých pořadů. No a jeden z pořadů, který vlastně k tomu můžou na pomoci, je ten, který ho se teďka účastníme v podstatě.
1: Tak, máme ambulanci aktivního zdraví, nabízíme programy pro pacienty, kteří se chtějí nějak posunout, chtějí snížit svou závislost na medikaci nebo se chtějí vyléčit. A my jsme pro ty diabetiky už ten program započali od začátku letošního roku. Jaké jsou zkušenosti s tímto programem? Vy jste vlastně garantem toho programu a sledujete pacienty v ambulanci, navádíte do toho. Jaké s tím máte zkušenosti?
3: Tak ono za mě vlastně jako z pohledu dat ze studií jde cukrovku určitým způsobem vyléčit třemi možnosti, jak už bylo řečeno na začátku. A to buď bariatrickou operací, nízkokalorickou stravou nebo nízkosacharidovou stravou. V bariatrickou operaci vlastně už pacienty s tímhle sledujeme u nás na klinice a stran úpravy životního stylu jsme se ještě rozhodli pro zahájení nízkosacharidové stravy. Já teda zatím sleduju některé pacienty s tímto. Většinou se jedná o velmi spolupracující pacienty, kteří už buď tuto dietu začali držet určitým způsobem sami si o tom načetli nějaké informace. Většinou se s nimi pracuje velmi dobře, protože jsou to motivovaní pacienti, kteří chtou spolupracovat, respektují názory lékařů, jsou ochotní upravovat nějakým způsobem medikaci a daří se nám vlastně i ta medikace určitým způsobem redukovat a někdy i vysadit úplně.
1: V čem tedy spočívá ta nízkosacharidová strava? Kdybyste to popsal, kolikrát denně ten člověk může jíst a co může jíst, co je takové ideální doporučení?
3: Většinou je to do příjmu sacharidu 130 gramů za den, což v kombinaci s naším životním stylem nejčastěji jako vede k tomu, že pacient musí omezit nebo vlastně úplně vyloučit konzumaci standardních příloh, jako brambory, těstoviny, rýže a podobně. A zároveň musí vyloučit většinu standardního pečiva, včetně celozrnného. Potom se vlastně ta strava skládá většinou jako z dostatečného množství zeleniny, masa, mléčných výrobků, vajíček. Stran té frekvence jídel většinou doporučuji 2-3 jídla denně.
1: On ten kontakt na vaší ambulanci teďka běží divákům na obrazovce a vy jste zmínil, že opravdu se vyloučí obilniny, těstoviny a stojí to na bílkovinách a tucích a vajíčka jsou dneska považovány za zdravou potravinu. A když se vrátím zase do té své doby, když jsem končil lékařskou fakultu, tak bylo i doporučení, že vajíček by se nemělo jíst víc než třeba jedno týdně, protože obsahují množství cholesterolu. V tu dobu se bojovalo s cholesterolem, že dneska zase to posune trošku dál. Jaký je tedy tvůj názor nebo doporučení dneska oficiální, kolik může člověk s klidným svědomím skonzumovat vajíček týdně?
2: Já si taky pamatuju na tu dobu, kromě toho dělám vlastně i lipidovou poradnu, to znamená, mám pacienty s hypercholesterolemií, kde vlastně se dříve doporučoval v striktní omezení těch vajec. Vajíčka jsou opravdu velmi dneska, vlastně na ně proběhla jakási rehabilitace těch vajec, je to velmi, velmi kvalitní potravina, která obsahuje bílkoviny, stopové prvky, v podstatě esenciální aminokyseliny a tak dál. A dneska se na to díváme tak, že stejně určité množství cholesterolu člověk přijme ze stravy a určité množství si stejně vyrobí sám, takže se vlastně doporučuje tak do toho jednoho vejce za den maximálně, řekněme 4-5 vajíček na týden. Jo? Kromě toho vajíčka obsahují žloutek a bílek. Ten žloutek to je to, co má to velké množství toho cholesterolu, takže kdyby někdo chtěl eventuálně se vyhnout toho cholesterolu, může sníst pouze ten bílek, který obsahuje hlavně bílkoviny, a ten žloutek ponechat.
1: A když jsme tak zdravé stravy pro diabetiky, možná i pro každého by to mohl být dobrý vzor, jak si občas ten jídelníček udělat zdravějším a zlepšit si svou inzulinovou rezistenci a tím si dělat prevenci diabetu. Zkus dělat takový doporučení těch dvou jídel denně, z čeho by se mohli skládat pro diváky.
2: No tak víceméně to běží na obrazovkách za náma. Ta dieta by měla obsahovat kvalitní množství nebo dostatečné množství kvalitních bílkovin. To znamená, že to jsou bílkoviny hlavně živočišného původu, ideálně třeba ryby, které obsahují ty takové to vhodné spektrum těch esenciálních mastných kyselin. Potom by ta strava měla obsahovat dostatečné množství zeleniny, zejména té nadkořenové části, která obsahuje menší množství vlastně těch částic, které obsahují sacharidy, respektive obsahují spíš celulózu, která je nestřebatelná, to znamená, že vlastně ten organismus ji nevyužije a vlastně jsou zdrojem takzvané vlákniny, která je velmi důležitá nejenom z hlediska těch dietních opatření, ale třeba i pro střevo, pro výživu střeva, prevence kolorektálního karcinomu a tak dál. Určité množství, řekněme, těch mléčných výrobků tam můžeme nechat, potom ovoce, tady z tohoto pohledu jsou asi nejlepší bobuloviny, které obsahují relativně málo cukru, především fruktózy, a obsahují celou řadu selenu, zinku a tak dále, těch stopových prvků, a třeba velmi zajímavý produkt, jak vidíme, avokádo, což je vlastně tučná potravina sice, ale má málo cukru a je velmi dobře sytící, zasytí ten organismus a obsahuje zase velmi příznivé spektrum těch nenasycených mastných kyselin.
1: Takže ta příjmová stránka je strava, ta videová je pohyb, energie. Jak je to tedy s pohybem u diabetu, ještě jaké by bylo vaše, vy jste říkali teda 150 minut aktivity denně, je k tomu ještě něco dodat třeba, co by člověk mohl dělat pro sebe víc, jestli pohybem si vše může vyřešit?
3: Jako za mě to spíš vlastně, není úplně stanoven ten horní limit, vždycky i více je lépe, na druhou stranu diabetici na inzulinu se musí zase o něco více hlídat, protože přece jenom ten pohyb může tak moc pomoct, že ti lidé pak můžou mít hypoglykémii, takže spíš je to o tom častěji se kontrolovat. Ale na druhou stranu, já si osobně myslím, že strava je důležitější, že nepovažovat pohyb za to, že když se budu hýbat, tak můžu jíst, jak chci. Podle mě to musí jít v ruku v ruce.
1: A jsme tady, pořád se točíme kolem těch dvou témat. Co byste ještě dalšího doporučili diabetikům, co by měli dělat pro sebe, aby si co nejvíc prospívali, Davide?
2: Já jsem možná ještě z té stravy zapomněl, že by se měli něčemu vyhnout, což jsou třeba sladké nápoje. Sladký nápoj u diabetika v podstatě lék, jako kdyby eventuálně měl epizodu hypoglykémie, jinak by se mu měl vyhnout, ale obecně bychom se všichni měli vyhýbat osladzeným nápojům, protože to skryté evropské množství sacharidů navíc sem dneska sladí různé, ne sacharózou, ale třeba fruktózou nebo nějakým takovým náhražkami těch sladidel, aby to bylo levnější, a ty jsou určitě neprospívají zdraví. No a samozřejmě diabetik by rozhodně neměl kouřit, protože kouření je závažně rizikový faktor aterosklerózy, kardiovaskulárního onemocnění, na což má ten diabetik už samou tou chorobou v podstatě zaděláno, a důležité je také adekvátně se nevyhýbat stresu, protože ve stresu jsme vlastně všichni, ten stres nás způsobí, ale nějakým způsobem odreagovat ten stres prostřednictvím té fyzické aktivity nebo prostřednictvím různých mentálních cvičení, třeba někde meditace a tak dál, prostě aby ten člověk byl celkově v pohodě.
1: Ty zmínil umělá sladidla a pak dodal fruktózu a podobně, ale dřív byly propagovány vlastně náhražky cukru, jakoby umělá sladidla, že jsou vhodné pro diabetiky. Je tomu tak dneska? Je ten názor pořád stejný?
3: Já s tím úplně nesouhlasím, i když samozřejmě záleží na tom, jaká. Hodně spousta diavýrobků obsahuje velké množství fruktózy, která vlastně vede ke stučnění jater a může způsobovat nebo zhoršovat inzulinorezistenci, což vlastně z tohoto pohledu rozhodně nejsou vhodná. Na druhou stranu některá přírodní, například čekankový sirup nebo stévě, ty vlastně určitým způsobem vhodná můžou být.
1: A než se dostaneme k dotazům diváků, ještě vám položím jednu otázku, protože ve mně to rezonuje, že dřív jsme se učili, že ten diabetes je opravdu nevyléčitelný a kdo je jednou na inzulinu, tak už se ho těžko zbaví, že už budeme mít do konce života. A dneska, když se spolu bavíme, tak vy říkáte, že opravdu tím aktivním životním stylem a hlavně dietou lze dokonce se zbavit i třeba závislosti na inzulinu. Jsou proto data, je to tak, nebo máte takové pacienty už třeba v poradně?
2: Tady bych byl trošku opatrný, musíme odlišovat ten první a druhý typ. U toho prvního typu ten je jednoznačně...
1: Bavíme se ale o druhém, o ten civilizačním diabetu.
2: Ano, a pokud se bavíme toho druhého typu, tak pan doktor má už vlastní zkušenosti některý, že který...
3: Data na to jsou, daří se to vlastně těm třem vyjmenovaným metodám, to bariatrie, nízkokalorická a nízkosacharidová strava. Zkušenosti já mám s nízkosacharidovou stravou, že se to pacientům daří zbavit se inzulinu.
1: To je opravdu skvělá zpráva.
2: A nebo aspoň snížit množství počet dávek. To je, i to je výhra v podstatě.
1: Vlastně. Určitě. Já vám děkuji za tu první část a přejdeme k dotazům od diváků. První dotaz. Dobrý den, v těhotenství jsem měla cukrovku. Nyní jsem bez potíží. Znamená to vyšší pravděpodobnost rozvoje diabetu druhého typu? Děkuji.
2: Ano, bohužel je to tak. Takzvaný gestační diabetes, nebo ta těhotenská cukrovka, je vlastně diabetes, který je vázán pouze na jednu polovinu populace, to znamená o němu onemocnití pouze ženy, a to v graviditě. A je to dáno tím, že vlastně během těhotenství se zvyšuje inzulinová rezistence, to znamená, že je ta snížená citlivost vůči působení inzulinu. Pokud k tomu má někdo dispozice, tak se mu něho může vyvinout diabetes, který ovšem po porodu vymizí. To je vlastně základní podmínkou takzvané té těhotenské cukrovky. Ale bohužel ten člověk má většinou riziko, že se třeba v další graviditě ta cukrovka objeví opět, a protože jsou zde určité dispozice pro to, tak může ten člověk trpět, nebo má většinou větší riziko, že v průběhu jeho života se vyvine ten diabetes druhého typu. Ale i tady v tomto případě platí to, že s tou prevencí vlastně dodržováním určitých životního stylu a především hlídání si své tělesné hmotnosti se tomu dá nějakým způsobem předejít tomu riziku.
1: Další dotaz. Dobrý den, maminka má vyšší cukr, zatím bez léku. Bohužel miluje sladké. Nadváha mírná pouze v oblasti břicha. Měla by se sladkého úplně vzdát? To se asi nedá. Ona si sice sama odpovídá, tazatelka, nicméně pan doktore.
3: Za mě jako je to určitě jako vhodnější, no. Na druhou stranu prostě každý je nějakým způsobem individualita, se všema se dá nějakým způsobem pracovat, takže kdyby třeba se toho sladkého nechtěla vzdát, tak můžeme zkusit určitě ty jiný sladidla, třeba ten čekankový syrup nebo stévě, a třeba to paní zvládne.
1: Ale z druhé strany dneska se ví, že i závislost na sladkém je de facto závislost stejně jako na cigaretách nebo na alkoholu. Je to otázka vůle a posunout se na jinou úroveň nastavení organismu. Dobrý den, diabetes mellitus se úspěšně léčí operací žaludku. Jsou výsledky této léčby trvalé? Děkuji.
2: Tak ta léčba vlastně je většinou dlouhodobá, ale má to určité úskalí. Samozřejmě, že pokud ta operace vlastně je provedena u motivovaného pacienta, tak se dá předpokládat, že změní ten svůj životní styl, že se nebude do budoucna přejídat a že prostě změní náhled na to svoje vlastně fungování do té doby. A v tomto případě může být tedy dlouhodobá remise toho diabetu opravdu, ale jsou pacienti, kteří i po té bariatrické operaci, pokud se vrátí k tomu původnímu životnímu stylu, přejí v takzvaně tu operaci, roztáhne si zpátky třeba ten žaludek a může dojít recidivě i toho diabetu.
1: Další dotaz. Dobrý den, jak se můžu dostat do vaší poradny? Musím mít žádanku, děkuji. On odkaz běží na obrazovce, jakoby kontakt, nicméně zda je potřeba žádanka, pokud někdo by chtěl do vaší poradny.
3: Většinou žádanku nevyžadu, stačí napsat...
1: Určitě byste nikoho nevyhodili bez žádanky.
3: Přesně tak, jo, stačí jasně. Napsat maila, nějak se domluvíme.
1: Další dotaz. Kdy je podle vašeho názoru vhodné navštívit obezitologickou ambulanci? Máte nějaká kritéria, například BMI? Kdyby se z obézního člověka měl stát pacient? Děkuji. Tak možná, Davide.
2: Obezní člověk je v podstatě už pacientem, nicméně samozřejmě nemusí to řešit vždycky, jenom v té obezitologické poradně má nějakého praktického lékaře, který mu může poradit celou řadu možností, jakým způsobem postupovat. Obecně samozřejmě každý, kdo by zvažoval třeba tu bariatrickou operaci, by měl projít přes tu obezitologickou poradnu. To není jednoduchý proces, že přijde a řekne, že chce odoperovat a na druhý den je na operačním sále. Vyžaduje to určitý proces, který trvá, řekněme, až půl roku, kdy se vlastně musí nějakým způsobem vůbec poznat, jaký je jeho vztah vztah k té obezitě prochází třeba psychologickým vyšetřením, aby právě tam se vlastně nějakým způsobem zamezilo té recidivě toho špatného chování po té operaci. Probíhají tam některá vyšetření, jako třeba ultrazvuk břicha, laboratorní vyšetření a tak dál. A on musí prokázat i schopnost jakési redukce. Takže v tomto případě, a tady vlastně ta bariatrická operace je indikována většinou těch nemocných s tím BMI na 35. Pokud je to na 30, tak většinou je to tady, když mají třeba diabetes nebo další komorbidity. Takže v tomto případě, kdyby to někdo zvažoval, určitě má smysl do té obezitologické poradny.
1: Nicméně máme i dobrou zprávu pro diváka. Jeden z dalších dílů bude věnován obezitě, naší ambulance aktivního zdraví. Jaký je váš názor na dia výrobky typu sušenky a podobně? Není to jen marketingový tah? Děkuji.
3: Za mě dia výrobky záleží jaké. No, některé jsou prostě plné fruktózy, což za mě sice fruktóza jakoby nezvedá hladinu krevního cukru, proto se myslelo, že je tak úžasná. Na druhou stranu vede ke stučnění jater, což v konečném důsledku tu cukrovku zhoršuje. Můžou být dia výrobky právě s těmi čekankovým syrupem se steví, což vlastně vhodné mít může. Zase ale vlastně dia výrobky většinou jsou plné jiných sacharidů, které sice nejsou jednoduché, ale prostě jinak to jsou vlastně sacharidy a z tohoto pohledu ne vždycky jsou vhodné. Ale je to potřeba prostě číst složení a koukat se na to, co to obsahuje.
2: Přesně tak, já bych nerozlišoval mezi dia výrobky a nedia. Každý dneska výrobek je povinně opatřen vlastně s tabulkou, kde si každý může přečíst, jaká ta potravina má množství energie, jak jsou rozděleny mezi cukry, tuky a bílkoviny a podle toho se nejlíp orientovat.
1: A obecně i náš organismus je nastaven na přirozenou stravu a ne na sušenky, takže ovoce, zelenina, maso, prostě to, co je nám přirozené. A další dotaz je: můžu na sobě nějak poznat, že mám vyšší cukr? Davide.
2: No, to je to možné. Na druhou stranu, pokud už to někdo pozná, tak je už, bych řekl, v tom těžším fázi toho onemocnění, protože samozřejmě, když se zvyšuje hladina glykémie, může se projevit takzvanou polyurii, to znamená, ten člověk chodí častěji na záchod.
1: Čili častější močení, jsou
2: žízeň a tak dále.
1: Žízeň,
2: únava, ztráta hmotnosti vlastně. Potom můžou být některé komplikace, třeba porucha vědění nebo recidivující záněty třeba v ekologické oblasti nebo močových cest, ale dneska vlastně zejména ten diabetes druhého typu dlouho trvá, než se nějak manifestuje. Proto je vhodné vlastně chodit na pravidelné prohlídky. Měl být po 40. roce každý z nás mít vlastně co 2 roky u praktického lékaře vyšetřený glykemii nalačno, aspoň takový základní screening, aby se vlastně zavčas ten diabetes odhalil.
1: Další dotaz je na pravděpodobnost dědičnosti diabetu. A dá se ověřit například když v těhotenství, že dítě bude trpět diabetem nebo až v pozdějším věku, čili jaká je pravděpodobnost dědičnosti diabetu? Pane doktore, vy teďka jste chvilku mlčel.
3: Za mě určitě ta dědičnost více uplatňuje u toho diabetu prvního typu, ale už jak říkal pan profesor, u toho diabetu druhého typu, za mě je tam i velká role právě jako dědičnosti spíš těch návyků toho životního stylu, protože vlastně já vždycky pacientům říkám, že jako před námi žili desítky generací lidí, kteří vlastně diabetes neměli a až z posledních, dejme tomu 2-3 generace k diabetu dospěli. Takže máme za sebou desítky generací, kdy ty geny vlastně byly jakoby dobrý a najednou poslední 2 generace už se tam ten diabetes objevuje. U těch dětí jako vyšetření před narozením, já upřímně nevím, jestli to jako jde nějakým způsobem dělat, možná jsou na to nějaké studie, ale pro mě spíš to, ten pacient pracuje na sobě, ať on nemá cukrovku a tím vytvoří svému dítěti nejlepší geny.
2: Ono je potřeba si uvědomit, že ten diabetes není jedna choroba. Jednak ten první typ, druhý typ gestační, pak je třeba monogenní typ diabetu, kde se to opravdu dědí vlastně z generace na generaci. Tyto rodiny většinou to už o sobě vědí, takže tam má třeba genetické vyšetření smysl, ale jinak vlastně ten podíl genetiky určitě jak u všech těch multifaktoriálních onemocnění je, ale vždycky se s tím dá něco dělat.
1: Dobrá, další otázka je znovu na tu vaši poradnu. A pokud se objednám do poradny, jaké jsou obvyklé čekací lhuty?
3: Tak teďka
1: pro objednání, jakoby, za jak dlouho se může objednat?
3: Vzhledem tomu, že budou prázdniny a já tam mám nějakou dovolenou, tak teďka je to kolem, podle mě, 3 měsíců, někdy na druhou půlku prázdnin.
1: Mhm. Dobře, takže bude muset posílat poradnu, jestli bude větší zájem po dnešním pořadu.
2: Většinou si myslím, že tak do ten měsíc až 2 vlastně.
3: Jo. Záleží na akutnosti pacienta.
1: Dobře, ale v zásadě do 2 měsíců se každý dostane.
2: Dobře. To určitě.
1: Dobrý den. Zkoušeli jste někdy keto dietu? Tak napřed asi U vás to asi ne, já teda ne.
2: V podstatě ta ketogenní dieta je vlastně ta nízkosacharidová. Pan doktor to má určitě líp.
1: A potom u pacientů, teda ketodietu jste zkoušeli.
3: Ta ketogenní je vlastně přísná forma nízkosacharidové, kdy je to vlastně pod 50 gramů sacharidu na den. Spousta pacientů to jakoby zkouší z těch komerčních výrobků, což já teda úplně nejsem zastánce, protože když jsem si četl složení některých, tak za mě to úplně nesplňuje to, co bych od toho očekával. Ale mám pacienty, kteří vlastně ketogenní dietu drží, jsou třeba kolem 50 gramů sacharidů, jsou na tom spokojení a určitým způsobem jim to vyhovuje.
1: Prospívá to i té léčbě diabetu?
3: Jo, ono vlastně... Vlastně je to extrémní forma nízkosacharidové stravy a i na tuto variantu jsou vlastně ty data.
2: A my dneska vlastně máme jeden typ léku, který určitým způsobem taky zvyšují tvorbu těch ketolátek a jsou to velmi úspěšné léky, které právě působí preventivně proti některým kardiovaskulárním komplikacím, takže ne úplná ketoacidóza, ale mírná ketóza, takzvaně, jak se tomu říká, zvýšení určité formy těch ketolátek může být pro ten organismus prospěšné. Ale vždycky se to musí řešit individuálně samozřejmě.
1: Další dotaz je, doporučili byste vyšetření na diabetes u dvou nezávislých lékařů? Má význam tento postup? Děkuji. Na kolik je to vyšetření přesné, že jo? Tam dotaz míří, jestli vlastně druhý vyšetření by mohlo něco upřesnit.
2: No tak jako tady bych řekl, že možná, že takhle, pro to stanovení diabetu z hlediska glykemie náležitosti většinou je to opakovaně to vyšetření. To znamená ano, z jednoho vyšetření laboratorního to asi nemá, nebo tu diagnózu, pokud není ta hodnota extrémně vysoká, je dobré to zopakovat to vyšetření, ale jinak jako ty diagnostické kritéria jsou tak jednoznačné, že ten lékař se v podstatě nemůže splést s tou diagnózou.
1: A já tady mám poslední otázku. Dobrý den, tam to vlastně jsme odpovídali, že jo? Takže dobrý den, s nárůstem obezity u dětí registrujete více případů diabetu druhého stupně u dětí?
3: Já mám maminku pediatričku a ta už mi taky říká, že má i 18-letý pacienty nebo i mladší, kteří mají diabetes druhého typu. Většinou o výrazně obézní pacienty s BMI přes 40 a prostě mají cukrovku druhého typu.
1: Čili ten diabetes s obezitou jde opravdu ruku v ruce a sestupuje i do nižších věkových kategorií.
2: S tou prevalencí té obezity.
1: Panové, já vám moc děkuji a závěrem bych teda zhrnul, že onemocnění diabetem druhého typu je důsledkem nevhodného životního stylu, zejména pak obezity. Ani tato diagnóza ale nemusí být nevratná. Léky dokáží nemoc stabilizovat, nikoli vyléčit. K částečnému či úplnému uzdravení lze ale dojít i jinou cestou, a to změnou jídelníčku. Narůstá počet případů, kdy přechodem na nízkosacharidovou stravu došlo částečné či úplné remisi onemocnění. Tenhle pořad měl být inspirací pro všechny z vás, kdo trpíte prediabetem, či již užíváte léky. Nerezignujte na svůj zdravotní stav, zaměřte svůj životní styl na zdraví, buďte zdraví. Příští ambulance aktivního zdraví proběhne netradičně na Poděbradech. Zúčastnit se jí můžete všichni, a to v sobotu 21. května. Zde ze studia se budu těšit opět.

0: tebe. Bez nudných keců. Jen top aplikace. Radio Metropole.
1: Radio Metropole, to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe klasicky taky novinky ze světa showbiznisu a ze světa celebrit, tak pojďme zjistit, co je nového. Za Jiřího Kajínka 1 milion. Klíčový svědek v případu vraždy Vojtěch Pokoš, který před lety u soudu tvrdil, že vrahem jeho bratra je skutečně propuštěný legendární věc.

0: výzvu. 1 000 000 pro Pokoše a 200 tisíc pro toho, kdo ho organizaci GMMA domluví do zápasu s Kahinkem. Tak uvidíme, no zní to rozhodně jako lákavá bitka. Pojďme dále. Linda Nosková má za sebou fantastické dny. Vyhrála nejslavnější tenisový turnaj světa Wimbledon a získala svůj první grandslamový titul. Není proto divu, že si nyní dopřává zasloužený odpočinek. Brunetka vyrazila na Sardinii, kde načerpává nové síly, no a my ještě jednou dodatečně gratulujeme a přejeme zasloužený odpočinek. No a dovolenou v Itálii si aktuálně dopřává taky herečka Nicole Kidman a nevyrazila na ní sama. Společnost jí dělal pohledný, prošedivělý elegán, se kterými fotografové zachytili během uvolněných chvil u hotelového bazénu. Dvojice se neustále smála a bylo znát, že si mají co říct. Tak uvidíme, zdali se nám tady nerýsuje nový vztah. Budeme to sledovat. To jsou celebrity na Metropoli a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Podcast o apkách, co fakt používáš. Co fakt používáš. Jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny. Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi. Metropole právě přepíná na režim.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

Tady je tvoje Metropole, dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dnes

0: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
1: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned. Jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo, je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
0: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
1: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
0: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
1: Tak nedoporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadel, určitě doporučujeme zejména, pokud sebou vezete dražší věci, jako je například sportovní vybavení, kočárek nebo nějaká dražší elektronika. Pojištění může pokryt škody nebo ztrátu a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
0: Děkujeme za praktické rady. Přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host. Děkujeme.
1: Taky děkuji.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Jakea, amerického zpěváka a producenta, který se rychle stal jednou z nejžhavějších nových tváří v pop music. Jeho hudba je jako osobní deník plný upřímnosti a nápadité melodiky, která ti zůstane v hlavě ještě dlouho potom. Jake je jako kamarád, co ti zaspívá přesně to, co cítíš, a zároveň tě nenechá sedět v klidu. Jeho styl kombinuje moderní pop s nádechem elektroniky a neotřelých rytmů, což tvoří svěží a chytlavý mix. Takže se

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jonas Brothers, kapelu, která se díky svému popovému zvuku a charizmatu dostala mezi největší hvězdy současnosti. Jejich hudba je plná energie, radosti a chytlavých melodií, které tě donutí vstát a tancovat. Jonas Brothers jsou jako ti kámoši, kteří tě vždycky podrží a přinesou skvělou náladu, kamkoliv přijdou. Jejich fanoušci je milují pro jejich autenticitu a osobitý styl. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Rádio Metropole.

Tady je tvoje metropole, Alessandra. Je talentovaná italsko-norská zpěvačka, která do hudby vnáší osobitý hlas a moderní zvuk plný emocí. Její skladby jsou jako kámoška, co ti vždycky rozjasní den a dodá potřebnou energii. Spojuje chytlavé melodie s aktuálními rytmy, které si snadno zamiluješ. Připrav se na pořádnou dávku muziky, která tě rozhýbe a naladí na pozitivní vlnu. Zůstaň naladěný, protože Metropole ti přinese další parádní jména.

0: Týden. Berani, i když jste tvrdohlaví, důvěru nestrácíte, víci užívejte si další prázdninové dny. Blíženci, nepolevujte výdelníčku. Raci, vám se zadaří po finanční stránce. Lvi, pozor na emoce, radši si počítejte do 10. Pany, neostýchejte se a řekněte nahlas svůj názor. Váhy, snažte se zabránit zbytečným konfliktům. Štíři, hvězdy vás milují a přejí vám úspěch. Střelci, myslete na lepší zítřky. Kozorozi, když je potřeba, rodina pomůže. Vodnáři, zkuste si najít nějaký zábavný sport. A co my ryby, pokud to půjde, tak bychom dneškem měli jen tak nenápadně proplout.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.
1: Léto non-stop? Hudba non-stop?

0: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
1: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
2: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
1: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
2: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
4: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jäna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jäna je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

0: touch.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky.

čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, vítejte u nich. Petice proti proměně olomoucké tržnice. Pod peticí za zachování podoby olomouckých trhů se sešlo přes 2000 podpisů. Podepsaným vadí plán proměny plochy, který počítá s přesunem prodejních stolů ke třídě Svobody. Nová podoba tržnice dle vedení města ovšem umožní různé způsoby uspořádání, včetně zachování současného stavu, píše deník. Změna má pomoci k využití prostoru i mimo trhové dny. Uvidíme, jak petice do plánu zasáhne.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na netradiční procházku můžeme vyrazit v Přerově, a to korytem řeky Bečvy. To je teď kvůli pravidelné údržbě vypuštěné. Nabízí se příležitost prozkoumat mosty ze spoda nebo si vzít ze dna kamínek na památku. Řidiči i cestující v Boskovicích se musí obrnit trpělivostí. Dopravu tu komplikuje uzavřený železniční přejezd v ulici Otakara Kubína. Do soboty ho opravuje Správa železnic. Místo vlaků je tu náhradní autobusová doprava a motoristé tu mají značenou objížďku. Pozor na podvodné SMSky, které po vás chtějí zaplatit údajně dlužné parkovné. Zprávy se tváří, že je posílá společnost Easy Park. Samotná firma však upozorňuje, že jde o trik podvodníků. SMSky radši smažte.
1: Sport.
3: Čest pro Olomouc. Studentka místního církevního gymnázia Emílie Jarošová vybojovala titul juniorské mistryně Evropy v dráhové cyklistice. Na šampionátu v Německu získala titul v kategorii do 23 let, když ovládla finále dráhového sprintu. Gratulujeme.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: V Olomoucku a na dalších místech na Moravě nás čeká taky během středy jasná a slunečná obloha a místy polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia, většinou nám ale teploměry budou ukazovat okolo 30 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek nás čeká i nadále slunečné

0: Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
2: Jsme tu pro tebe už dlouho
3: a máme spoustu společných vzpomínek.
4: Radio Metropole.
5: Good evening!

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
2: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned, jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo. Je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
1: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
2: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
1: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
2: Tak nedoporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadel, určitě doporučujeme zejména, pokud sebou vezete dražší věci, jako je například sportovní vybavení, kočárek nebo nějaká dražší elektronika. Pojištění může pokrýt škody nebo ztrátu a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
1: Děkujeme za praktické rady. Přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host. Děkujeme.
2: Taky děkujem.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například

0: toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Co to je?
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň, je mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: A už tu máme pro vás další informace, ať víte, co se děje. Je středa 29. července. Novotou zazáří chrám zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Olomoucké arcibiskupství zahájilo jeho rozsáhlou opravu za 67 milionů korun. Práce potrvají do půlky roku 2028 a týkají se schodiště, opěrných zdí i schátralého průčelí. Součástí rozsáhlé rekonstrukce chrámu ve Šternberku bude i zpřístupnění dosud uzavřené levé věže. Nové vyhlídkové místo ve výšce přes 40 metrů nabídne návštěvníkům netradiční pohled na město a okolí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Hříkovice-Přerov během běžné dopravy.
3: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
2: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt. Co bude s selvicí Elozou, kterou úřady odebraly ze soukromého chovu zápasníka a olomouckého rodáka Carlose Vémoli? Zamířila do nového domova v Nizozemsku, do zařízení pro velké kočkovité šelmy. Dostane tam i nové jméno Zora. Píší o tom novinky.cz.
0: Sport.
2: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Už jsme si říkali, že dnešní úplněk vrcholí v 16.35. Nejlépe bude vidět samozřejmě posetmění. A úplněk na některé lidi prý působí náměsíčně. Pokud to platí i pro vás, nechte se překvapit, kde se zítra probudíte. Možná v obýváku, možná u sousedky. Víme, jak bude dnes jasno anebo polojasno a hlavně horko. 29 až 33 stupňů Celsia.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Radio Metropole. Za volantem.
5: Zdržení na hlavním tahu mezi Olomoucí a Šternberkem, policie mezi Olomoucí a Přerovem a také v Bystřici pod Hostýnem. Víme, jak se jezdí tady. Moravské silnice se ve středu ráno plní a roste postupně i čekací doba kvůli kyvadlovému provozu mezi Olomoucí a Šternberkem. U Dolan si aktuálně postojíme kolem 5-7 minut. Policejní hlídky v pondělí ráno kempují mezi Olomoucí a Přerovem v Kokorách, hlídají také na 34. kilometru D55 u Otrokovic nebo v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské u Eurooilu. Do města, na dálnice i na okresky máváme a další ranní hity vám na cestu dáváme.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: den.
1: Berani, i když jste tvrdohlaví, důvěru nestrácíte, víci užívejte si další prázdninové dny. Blíženci, nepolevujte výdelníčku. Radci, vám se zadaří po finanční stránce. Lvi, pozor na emoce, radši si počítejte do 10. Pany, neostýchejte se a řekněte nahlas svůj názor. Váhy, snažte se zabránit zbytečným konfliktům. Štíři, hvězdy vás milují a přejí vám úspěch. Střelci, myslete na lepší zítřky. Kozorozi, když je potřeba, rodina pomůže. Vodnáři, zkuste si najít nějaký zábavný sport. A co mi ryby, pokud to půjde, tak bychom dneškem měli jen tak nenápadně proplout.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
2: Proto ne.
1: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
2: Proto taky ne.
1: Tak proč?
2: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
1: Ale koupil.
2: Fakt?
1: Fakt.
2: Ty jsi nejlepší.
1: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.olomouc.eu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Vodu!
1: Tento týden letní vedra. A jedna otázka na vás. Kolik sklenic vody jste už dneska vypili? Ve vedru totiž neplatí. Hej, v pohodě, já se napiju, až dostanu žízeň. Ne, žízeň, tak to už je signál, že tělu tekutiny začínají chybět. Pijeme proto průběžně během celého dne. Ideálně čistou vodu nebo neslazené nápoje. Většina dospěláků by měla vypít zhruba 2 až 3 litry tekutin denně, při vedrech nebo při sportu ještě více. A co děti? No to je kategorie sama pro sebe. Děti si při letním dovádění o pití často sami neřeknou. Je proto na nás, na rodičích, abychom jim to pití pravidelně připomínali. A nezapomínáme ani na naše čtyřnohé parťáky. Psi i kočky musí mít neustále misku s čerstvou vodou. To stejné platí pro hospodářská zvířata. A když máme zahradu, uděláme velkou službu i ptákům. Miska s vodou je pro ně v těchto dnech doslova malou oázou. Pijí děti, pijí zvířata. A co vy? Taky pijete?
2: Piju já, piju já. Už jsem všechno.
3: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
10: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
11: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Radio Metropole.
3: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Děkujeme, že nás ladíte. Připravili jsme si pro vás aktuální informace. Květinové kouzlo na olomouckém výstavišti Flora. V jezírku sbírkových skleníků nyní kvete jeden z největších leknínů na světě. Sněhobílá Viktorie Kruzova. Během července vykvetla už potřetí a mají se objevit další květy. Posun v případu brutální vraždy v Zábřehu. Olomoucké krajské státní zastupitelství podalo obžalobu na mladíka, který měl loni v říjnu v Zábřehu zavraždit 57-letého muže. Dle kriminalistů si oběť vybral náhodně k vybití agrese. Případem se od 24. srpna bude zabývat Olomoucký krajský soud. Vzhledem k věku obžalovaného, kterému v době činu bylo 15 let, bude hlavní líčení neveřejné. Připomeneme, že tělo oběti s podupanou hlavou našel loni v Zábřehu náhodný svědek. Kyberútok na městský úřad v Šumperku. Od nás víte, že úřad čelil útoku na datovou síť od pondělí a omezil kvůli tomu provoz do odvolání. Věc řeší i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Odborníci zjišťují, zda nedošlo k úniku dat ze sítě a odstranění následky útoku.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Venku to bude jako na Sahaře. Do Evropy přichází nová vlna veder. Přinese ji jev, který se jmenuje tepelná kupole. A ta se má pro nadcházející dny usadit nad střední Evropou, tedy i nad Českou republikou. Hrozí až 40-stupňová horka, píší novinky.cz.
0: Sport.
3: Vítězně vstoupil do turnaje ATP ve Washingtonu tenista prostějovského klubu Jakub Menšík, ale snadné to nebylo. Nyní 17. hráč světa vyzval v prvním kole podniku kvalifikanta Trevora Svajdu a výhru po setech 6-2, 6-7 a 6-3 dobil až za 2 hodiny 15 minut.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude dnes teplo, horko, tropy. Dostatečně píme, jasno anebo polojasno a teploty 29 až 33 stupňů Celsia. Klimatizace i větráky dnes pojedou naplno a například v autě připomínáme, musíme mít teplotní rozdíl vevnitř a venku maximálně 5 stupňů. Jinak si při přebíhání z tepla do chladu koledujeme o angínu.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Držení na kraji Olomouce, policie v Hulíně a nefunkční semafory ve Vyškově. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. Kolegové z dopravní centrály vzkazují, počítejme s 5 až 10 minutovou kolonou na příjezdu do Olomouce od Přerova kvůli opravám u Grigova. Policejní stopka na nás při kontrolách může zablikat teď v Hulíně na Komenského. Tady hlásíte policejní hlídku a nefunkční semafory připomínáme na křižovatce ve Vyškově u Kauflandu na Brněnské. Jeďte opatrně a bezpečně.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Metropole. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 29. července a dnes si připomínáme jednu z nejsledovanějších svateb historie. V roce 1981 si své ano řekli princ Charles a Diana Spencer. Narozeniny slaví herečka Dana Morávková, herec Michal Suchánek a také španělský pilot Formule 1 Fernando Alonso. Ten má půl kulatých 45. Svátek slaví každá Marta a máme také Mezinárodní den tigrů. Zajdeme je pozdravit do zoo. Přejeme krásnou středu s naším rádiem.
0: Metropole právě dnes.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
0: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
6: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
5: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
6: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
8: Radio Met.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
2: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned. Jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo, je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
1: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
2: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
1: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
2: Tak nedoporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadel, určitě doporučujeme zejména, pokud sebou vezete dražší věci, jako je například sportovní vybavení, kočárek nebo nějaká dražší elektronika. Pojištění může pokryt škody nebo ztrátu a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
1: Děkujeme za praktické rady. Přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.
0: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: A už tu máme pro vás další zprávy. Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Do krytého bazénu na plaveckém stadionu v Olomouci teď nemůžeme. Je zavřený kvůli technologické odstávce. Provoz vnitřního areálu se obnoví 17. srpna. Ke koupání je teď otevřený pouze venkovní areál. Informuje o tom webreport.cz. Nejtragičtější den letošního roku na českých silnicích. Je to uplynulé pondělí, kdy při nehodách zahynulo 6 lidí. Mezi oběťmi byla řidička, cyklista, koloběžkář nebo chodkyně. Dosud držel nejhorší bilanci 26. červen s 5 oběťmi. Poslední obětí pondělka se stala starší žena v Přerově, kterou při couvání blízko nemocnice srazila dodávka. Seniorka zemřela po převozu do nemocnice. Doplníme, že při červencových dopravních nehodách zahynulo v České republice už 33 lidí. A důležitá informace pro budoucí rodiče. Zvýšení rodičovského příspěvku má dnes na stole Senát. Bude schvalovat růst o 50 000 korun na 400 000 od příštího roku. V případě narození dvojčat a vícerčat má být příspěvek dvojnásobek základní částky. Uvidíme, jak to dopadne.
0: Sport.
3: Historická zlatá medaile. Matyáš Štegman a Dan Vorlíček vyhráli na juniorském mistrovství světa moderních pětibojařů štafetu. Zlato v kategorii vybojovali v disciplíně spojující šerm, jezdectví, plavání a běh se střelbou jako první čeští sportovci v historii. Gratulujeme.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole.
4: Už jsme si říkali, že dnešní úplněk vrcholí v 16.35. Nejlépe bude vidět samozřejmě posetmění. A úplněk na některé lidi prý působí náměsíčně. Pokud to platí i pro vás, nechte se překvapit, kde se zítra probudíte. Možná v obýváku, možná u sousedky. Víme, jak bude dnes jasno anebo polojasno a hlavně horko. 29 až 33 stupňů Celsia.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Radio Metropole. Za volantem.
4: Nehody u Olomouce, policie na Hulínsku a také v Blansku. Víme, jak se jezdí tady. Za Olomoucí nehoda osobáku a cyklisty. Pozor mezi Hněvotínem a Nedvězím. Další bouračka je na příjezdu do Olomouce od Přerova u Velkého Týnce. Bourá osobák a nákladák. Projíždíme opatrně, kolona má kolem 10 minut. A policejní hlídky číhají mezi Hulínem a Tlumačovem u Záhlenic nebo v Blansku na Poříčí. Do města, na dálnice i na okresky máváme. Další letní hity vám na cestu dáváme.
0: Radio

0: tebe. Bez nudných keců. Jen top aplikace. Radio Metropole.
1: Radio Metropole, to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe klasicky taky novinky ze světa showbiznisu a ze světa celebrit, tak pojďme zjistit, co je nového. Za Jiřího Kajínka 1 milion. Klíčový svědek v případu vraždy Vojtěch Pokoš, který před lety u soudu tvrdil, že vrahem jeho bratra je skutečně propuštěný legendární věc.

Tak uvidíme, no zní to rozhodně jako lákavá bitka. Pojďme dále. Linda Nosková má za sebou fantastické dny. Vyhrála nejslavnější tenisový turnaj světa Wimbledon a získala svůj první grandslamový titul. Není proto divu, že si nyní dopřává zasloužený odpočinek.

0: Kidman a nevyrazila na ní sama. Společnost jí dělal pohledný, prošedivělý elegán, se kterým ji fotografové zachytili během uvolněných chvil u hotelového bazénu. Dvojce se neustále smála a bylo znát, že si mají co říct. Tak uvidíme, zdali se nám tady nerýsuje nový vztah. Budeme to sledovat. To jsou Celebrity na Metropoli a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Podcast o apkách, co fakt používáš. Co fakt používáš. Jen na Metropoli.
2: Rádio Metropole. Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.

0: Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Je mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
7: To je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
9: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Pracuje se na nových možnostech parkování v Olomouci. Plánuje se stavba parkovacího domu v Legionářské ulici blízko centra. O kapacitě se ještě jedná. Plán přichází po boku chystaných změn v parkování v Olomouci pro příští rok. Internetovým podvodníkům naletěla žena z Přerovska, uvěřila nabídce výhodných investic. Ve dvou splátkách jim přes kurýra odevzdala 700 tisíc korun. Když si kurýr přijel pro třetí splátku 250 tisíc, spadla klec. Ženě došlo, že něco není v pořádku a k předávce v půlce července pozvala policii. Ta 25-letého kurýra zatkla a dál případ řeší. Řidiči na Boskovicku, nezapomeňte, v Sebranicích se opravují inženýrské sítě a vytížená silnice 43. Kdo tudy jede, ať počítá s objížďkou. Příští týden začne oprava povrchu cesty a bude tu kyvadlová doprava, píše o tom Deník.
1: Hlas lidu.
3: Co je důležité pro budoucí matky, to zjišťoval průzkum Ipsos. Téměř polovina nastávajících maminek považuje za ideální, když mají porodnici dostupnou do 30 minut od domova. Samotná blízkost porodnice ale podle průzkumu mezi tisícovkou žen nestačí. Pro 7 z 10 z nich je při výběru klíčová kvalita péče.
1: Sport.
3: Tým českých kordistů na mistrovství světa v šermu zaváhal. Obsadil v soutěži družstev 24. místo. Po úvodní hladké výhře nad Katarem podlehlo kvarteto Jurka, Rubeš, Čupra a Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude dnes teplo, horko, tropy. Dostatečně píme, jasno anebo polojasno a teploty 29 až 33 stupňů Celsia. Klimatizace i větráky dnes pojedou naplno a například v autě připomínáme, musíme mít teplotní rozdíl vevnitř a venku maximálně 5 stupňů. Jinak si při přebíhání z tepla do chladu koledujeme o angínu.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Žení mezi Olomoucí a Šternberkem, policie v Olomouci, také v Šumperku a v Prostějově, nehoda. Víme, jak se jezdí tady. Kolegové z dopravní centrály zjišťovali aktuální čekací dobu v kyvadlovém provozu mezi Šternberkem a Olomoucí kvůli opravám u Dolan. Je to teď v obou směrech celkem v pohodě, maximálně 5 minut. Policie momentálně ostražitě hlídá, měří v Olomouci na Přerovské za Hlaváčkem, další hlídka v Šumperku na Jesenické a v Prostějově se odstraňují následky nehody na ulici Západní poblíž zdejšího kadeřnictví. Šťastnou cestu a hezkou prázdninovou jízdu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc

0: 4,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD.

0: Vašele, kam vyrazit?
1: Vaše letní rádio hraje prázdninové hity a nezapomeňte, připomínáme dneska vedro 29 až 33 stupňů Celsia, takže hanáci ponožky v sandálech musí ladit s igelitkou v ruce. Domluveno, teď jsou tady tipy, co podnikat. Letní víkendy v olomoucké pevnosti Poznání patří vesmíru. Děti si tady mohou vyzkoušet astronautický výcvik. Více na webu olomoucké pevnosti Poznání. Nedaleko Mohalinice pokračuje také loštické kulturní léto. Další koncert bude na náměstí už je teď v pátek. Další piknikové posezení v trávě se živou hudbou v Lošticích v pátek vystoupí Martin Štěpánek a chystá se v Šumperku koncert kapely Činasky. Pavlínin dvůr, velký open air koncert Činasky s hostem Ondrou Rumlem proběhne v Šumperku v pátek 31. července od 16 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Rádio Metropole
3: a dopolední chill.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Pole nedaleko Olomouce se stalo velkým lákadlem pro zvědavce, kteří se u něj zastavují a tajně si trhají domnělou marihuanu, která se tu pěstuje. Čeká je ale velké zklamání, protože zemědělci na místě ve skutečnosti pěstují jen zcela legální technické konopí. Z tohoto konopí se sice nikdo neskouří, ale za to výborně poslouží jako mnohostranně využitelná ekologická plodina, informuje o tom Deník. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Hříkovice-Přerov během běžné dopravy.
3: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
1: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt. Co bude s selvicí Elozou, kterou úřady odebrali ze soukromého chovu zápasníka a olomouckého rodáka Carlose Vémoli? Zamířila do nového domova v Nizozemsku, do zařízení pro velké kočkovita šelmy. Dostane tam i nové jméno Zora, píší o tom novinky.cz.
2: Sport.
1: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Středeční odpoledne se dál ponese v duchu slunečné oblohy. Bude jasno až polojasno. Foukat nám bude jen slabý proměnlivý větřík. Zítra už nám sluníčko přitopí. Očekáváme opět vymetené nebe a nejvyšší teploty mezi 32 a 36 stupni. Na horách rtuť teploměru vystoupá k 25 až 29. Pokud zítra plánujete vyrazit se schladit někam k vodě, nezapomeňte se namazat opalovacím krémem. Sluníčko bude mít opravdu sílu. UV index bude vysoký a to na 7. stupni.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava bez komplikací. Podobně tomu ale není v Šumperku v ulici Jesenická. Hořilo tady auto, nyní je provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Na psa, který se nebezpečně pohybuje po silnici, si pak dáme pozor v Moravském Berouně v ulici Dlouhá. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Stojí v Napajedlech v ulici Nádražní, na D1 na exitu Přerov, v Blansku v ulici Poříčí a taky ve Valmezu v ulici Masarykova. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Oběd! Na Rádio Metropole víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední menička. Začneme nabídkou bez masa. Je tady houbové risotto, kari smažená rýže se sojou nebo bramborovo-hrachová kaše s kapustičkami. To pro nás mají v restauraci Koza zůstala celá. A co na lascích? Tam si dáme třeba nudličky stroganov z vepřové panenky s rýží nebo grilovaný hermelín smíchaným zeleninovým salátem v baseball pubu na lascích. Na oběd už se těší i studenti do menzy. Dnes uvařili smažený vepřový řízek, veganské kuličky v rajské omáčce s těstovinami nebo třeba chili con carne s kuřecím v menze na 17. listopadu. Pochutnat si můžeme taky na plumlovském kuřecím řízku se sázeným vejcem a sýrem, kuřecím stejku s omáčkou z modrého sýra nebo třeba bramborových knedlících plněných uzeným masem se zelím v podniku Bounty Rock Café. Více poledních meníček najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
0: Meníčka v Metropoli. Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed rezortu Hrubá voda u Olomouce.

0: je fajn.
1: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
9: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
10: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
12: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
13: Proto ne.
12: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
13: Proto taky ne.
12: Tak proč?
13: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
12: Ale koupil.
13: Fakt?
12: Fakt?
13: Oh, ty jsi nejlepší.
12: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Radio Metropole a nejlepší letní info.
1: Vodu!
2: Tento týden letní vedra a jedna otázka na vás. Kolik sklenic vody jste už dneska vypili? Ve vedru totiž neplatí. Hej, v pohodě, já se napiju, až dostanu žízeň. Ne, žízeň, tak to už je signál, že tělu tekutiny začínají chybět. Pijeme proto průběžně během celého dne, ideálně čistou vodu nebo neslazené nápoje. Většina dospěláků by měla vypít zhruba 2 až 3 litry tekutin denně, při vedrech nebo při sportu ještě více. A co děti? No to je kategorie sama pro sebe. Děti si při letním dovádění o pití často sami neřeknou. Je proto na nás, na rodičích, abychom jim to pití pravidelně připomínali. A nezapomínáme ani na naše čtyřnohé parťáky. Psi i kočky musí mít neustále misku s čerstvou vodou. To stejné platí pro hospodářská zvířata. A když máme zahradu, uděláme velkou službu i ptákům. Miska s vodou je pro ně v těchto dnech doslova malou oázou. Pijí děti, pijí zvířata. A co vy? Taky pijete?
3: Piju já, piju já. Už jsem všechno.
0: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
1: Tohle je
4: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Právě teď posloucháte zprávy, děkujeme za to. Stav vody v Olomouci hlídá s přicházející vlnou veder odbor životního prostředí města. Vedoucí odboru Petr Lojka upozornil pro report.cz, že dřívější vodní blahobyt v Olomouci je u konce. Kvůli sílícímu suchu bude nutné chránit každý vodní zdroj.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nový chodník budeme mít brzy na ulici Olomoucké v Litovli. Stavební práce už začaly, dopravní provoz v ulici zůstane i během činností. Řidiči by tu ale měli být opatrní, informuje radnice. V Olomouckém kraji chceme mít příležitosti pro sport. Více než 100 obcí skočilo po dotacích z krajského programu na rekonstrukci a stavbu nových sportovišť. Kraj mezi ně rozdělí 69 milionů korun.
4: O peníze si řeklo 118 obcí, některé musela hodnotící komise vyřadit, protože nesplnili podmínky. Zbylých 109 žadatelů ale podporu dostane a můžou tak začít s přípravami na stavbu hřišť a tělocvičen. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony korun.
3: Vysvětlila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Památky budou mít opět dveře otevřené. Ministerstvo kultury navazuje na úspěšnou jarní akci a opět plánuje otevření hradů a zámků v Česku pro veřejnost zdarma. Akce se má konat 30. srpna a 27. září.
1: Sport.
3: Bude mít česká fotbalová reprezentace poprvé kouče ze zahraničí. Dle španělských médií má po Miroslavu Koupkovi převzít české fotbalisty španělský kouč Santi Denia, který dovedl Španělsko ke zlatu na olympiádě 2024. Fotbalová asociace České republiky se ke zprávě brzy vyjádří.
5: Jak bude? Začíná nám série dní s tropickými teplotami. Dnešní teplotní maxima hlásí 31 stupňů. Obloha je dnes jasná až skoro jasná a bez mraků vydrží i v noci. Což nám poskytne parádní podmínky pro sledování měsíce, který je dnes v úplňku. Na pozorování noční oblohy už si ale raději vezmeme mikinu. Teploty nám během noci mohou spadnout až ke 14 stupňům. Čtvrtek taky slibuje slunečno a velmi teplo. Naměříme 32 až 36 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Olomoucí projedeme bez komplikací. Pozor si ale dáme na D46 na trase Olomouc-Vyškov před exitem Vyškov. Stojí tady kvůli poruše odstavený náklaďák, tak ať ho stihneme bezpečně obět. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Stojí v Napajedlech, v ulici Nádražní, na D46 na exitu Olšany u Prostějova a taky na D1 na exitu Kroměříž Východ. Pohodovou jízdu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
1: fajn. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Je mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: čas.
1: Metropole právě dnes.
2: Máme středu 29. července a dnes si připomínáme jednu z nejsledovanějších svateb historie. V roce 1981 si své ano řekli princ Charles a Diana Spencer. Narozeniny slaví herečka Dana Morávková, herec Michal Suchánek a také španělský pilot Formule 1 Fernando Alonso. Ten má půl kulatých 45. Svátek slaví každá Marta a máme také Mezinárodní den tygrů. Zajdeme je pozdravit do zoo. Přejeme krásnou středu s naším rádiem.
1: Metropole právě dnes. Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
4: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
5: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
4: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
10: Tohle je Radio Met.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Vítejte u zpráv. Kdo pak včera házel kamení na auta? Otázka přichází přímo od policie. Pátrá po pachateli, který v úterý po 14. hodině házel z mostu u Daskabátu na Olomoucku kameny na auta jedoucí po D35. Došlo ke škodě na majetku. Policie v této věci i vyzývá svědky celé nebezpečné události, aby kontaktovali linku 158.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Šumperský městský úřad už se oklepal z kyberútoku. Už funguje v běžném režimu. Cílem útoku v uplynulých dvou dnech byla městská datová síť. Po pachateli pátrá policie a hrozí mu až 4letým vězením. Sportovní akce v Olomouckém kraji podpoří hejtmanství. Rozdělí mezi pořadatele přes 16 milionů korun. Kraj přiklepl podporu pro téměř 250 sportovních událostí od atletiky po šachy.
4: Podporu získal například cyklistický závod Míru, mistrovství Evropy v korfbalu, mezinárodní parahokejový turnaj Olomouc Cup 2026 nebo oblíbený triatlon Schuster. Krajské dotace pomohou také organizátorům atletických, orientačních, šachových a judistických akcí.
3: Doplnila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Rekordní zkušební let dokončila společnost Airbus. Letoun A350 urazil cestu z australského Melbourne do francouzského Toulouse a ve vzduchu byl přes 24 hodin. Airbus vyvíjí stroj pro aerolinky Qantas pro budoucí přímou linku Sydney-Londýn.
1: Sport.
3: Postup do druhého kola turnaje v mexickém Los Cabos vydřel přední hráč prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina. V duelu o postup vyzval Australana Waltona a zvítězil po náročném tříhodinovém střetu na betonovém kurtu 2-1 na sety.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

0: silnou zátěží teplem. Dnes máme nízký stupeň výstrahy, zítra a pozítří už je ale vysoký. Pobyt venku může být v následujících dnech pro citlivější jedince opravdu náročný. I biozátěž bude na třetím, tedy nejhorším stupni. Zítra nás čekají teploty mezi 32 a 36 stupni, v pátek naměříme dokonce 34 až 38. Tak hodně pijte a buďte na sebe opatrní.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava bez komplikací. Nehodu ale máme v Moravské Třebové na Kruháči u Boršovského rybníka. Dodávka tady narazila do zábradlí. Průjezd kolem je možný, ale se zvýšenou opatrností. Na odstavené auto na Krajnici si pak dáme pozor na D1 na trase Přerov-Ostrava, na exitu Lipník-Trnávka. Víme, kde jsou policijní hlídky. Stojí ve Velké Bystřici, v ulici Na Boudě, v Přerově, v ulici U Silnice a taky ve Zlíně v ulici Pod Větřákem. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Metropol.

0: než uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiércinemas.cz.

0: 4,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu Litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde fakt? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
2: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned, jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo. Je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
1: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
2: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
1: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
2: Tak nedoporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadel, určitě doporučujeme zejména, pokud sebou vezete dražší věci, jako je například sportovní vybavení, kočárek nebo nějaká dražší elektronika. Pojištění může pokryt škody nebo ztrátu a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
1: Děkujeme za praktické rady. Přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Metropole.
10: Posloucháš Radio Metropole.
9: Tanečně.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Pracuje se na nových možnostech parkování v Olomouci. Plánuje se stavba parkovacího domu v Legionářské ulici blízko centra. O kapacitě se ještě jedná. Plán přichází po boku chystaných změn v parkování v Olomouci pro příští rok. Internetovým podvodníkům naletěla žena z Přerovska, uvěřila nabídce výhodných investic. Ve dvou splátkách jim přes kurýra odevzdala 700 tisíc korun. Když si kurýr přijel pro třetí splátku 250 tisíc, spadla klec. Ženě došlo, že něco není v pořádku a k předávce v půlce července pozvala policii. Ta 25-letého kurýra zatkla a dál případ řeší. Řidiči na Boskovicku, nezapomeňte, v Sebranicích se opravují inženýrské sítě a vytížená silnice 43. Kdo tudy jede, ať počítá s objížďkou. Příští týden začne oprava povrchu cesty a bude tu kyvadlová doprava, píše o tom Deník.
1: Hlas lidu.
3: Co je důležité pro budoucí matky, to zjišťoval průzkum Ipsos. Téměř polovina nastávajících maminek považuje za ideální, když mají porodnici dostupnou do 30 minut od domova. Samotná blízkost porodnice ale podle průzkumu mezi tisícovkou žen nestačí. Pro 7 z 10 z nich je při výběru klíčová kvalita péče.
1: Sport.
3: Tým českých kordistů na mistrovství světa v šermu zaváhal. Obsadil v soutěži družstev 24. místo. Po úvodní hladké výhře nad Katarem podlehlo kvarteto Jurka, Rubeš, Čupr a Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Středeční odpoledne se dál ponese v duchu slunečné oblohy. Bude jasno až polojasno. Foukat nám bude jen slabý proměnlivý větřík. Zítra už nám sluníčko přitopí. Očekáváme opět vymetené nebe a nejvyšší teploty mezi 32 a 36 stupni. Na horách rtuť teploměru vystoupá k 25 až 29. Pokud zítra plánujete vyrazit se schladit někam k vodě, nezapomeňte se namazat opalovacím krémem. Sluníčko bude mít opravdu sílu. UV index bude vysoký a to na 7. stupni.
1: Radio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava hladká. Pozor si dáme jen na policejní hlídku v ulici Junácká. Pomáhají a chrání taky na D1 mezi exity Říkovice a Přerov a ve Vyškově v ulici Brněnská. Na vysypanou pšenici na silnici si dáme pozor při průjezdu Loučnou nad Desnou ve směru na Rejhotice, konkrétně kousek za penzionem Slunce. Připomínáme taky odstavený náklaďák, který objíždíme na D46 na trase Olomouc-Vyškov před exitem Vyškov. Přejeme vám příjemnou cestu.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Bike Park Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový Bike Park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělých nových muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich vlnách máme přehled, o čem se píše i ve středu. Pojďme se na to mrknout. Už příští pondělí začne oprava silnice na ulici Olomoucká v Horce nad Moravou od konce obce směrem k vlakovému přejezdu. Jak budou jezdit autobusy, to pro nás zjistil olomoucký report. Vlastivědné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojuje do celorepublikového projektu Archeologické léto a zve veřejnost na komentované vycházky po výjimečných archeologických lokalitách kraje. Detaily i čas, kdy se prohlídky konají, pro nás má přerovský rej. K využití služby Senior Taxi budou v Kroměříži od září cestující potřebovat průkaz. O tom píše město Kroměříž na svém webu město-kroměříž.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
3: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
2: Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Květinové kouzlo na olomouckém výstavišti Flora. V jezírku sbírkových skleníků nyní kvete jeden z největších leknínů na světě. Sněhobílá Viktorie Kruzova. Během července vykvetla už po třetí a mají se objevit další květy. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
4: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
3: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt. Tragická zpráva obletěla hudební svět. Při dopravní nehodě na motorce v Dublinu dnes ve věku 56 let zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. Folkový hudebník se proslavil po celém světě duetem Falling Slowly s českou písničkářkou Markétou Irglovou. Za tuto píseň k filmu Once získali v roce 2008 Oscara. Píše o tom ČT.
2: Sport.
3: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice.
0: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Začíná nám série dní s tropickými teplotami. Dnešní teplotní maxima hlásí 31 stupňů. Obloha je dnes jasná až skoro jasná a bez mraků vydrží i v noci. Což nám poskytne parádní podmínky pro sledování měsíce, který je dnes v úplňku. Na pozorování noční oblohy už si ale raději vezmeme mikinu. Teploty nám během noci mohou spadnout až ke 14 stupňům. Čtvrtek taky slibuje slunečno a velmi teplo. Naměříme 32 až 36 stupňů.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu bez komplikací. Pozor si ale dáme na havárii osobáku v Kroměříži v ulici Kotojecká. Osobák tu narazil do dopravní značky, teď tady probíhá vyšetřování a na místě je policie. Policijní hlídky můžeme taky potkat na D1 na exitu Přerov, na D35 na exitu Loštice, ve Šternberku v ulici Olomoucká a taky ve Zlíně na třídě 3. května. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tebe ve nudných keců. Jen top aplikace Radio Metropole. Podcast o apkách, co fakt používáš. Jen na Metropoli.
1: Radio Metropole.

Rádio Metropole, to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe klasicky taky novinky ze světa showbiznisu a ze světa celebrit, tak pojďme zjistit, co je nového. Za Jiřího Kajínka 1 milion. Klíčový svědek v případu vraždy Vojtěch Pokoš, který před lety u soudu tvrdil, že vrahem jeho bratra je skutečně propuštěný legendární vězeň.

0: Výzvu. Milion pro Pokoše a 200 tisíc pro toho, kdo ho organizaci GMMA domluví do zápasu s Kahínkem. Tak uvidíme, no zní to rozhodně jako lákavá bitka. Pojďme dále. Linda Nosková má za sebou fantastické dny. Vyhrála nejslavnější tenisový turnaj světa Wimbledon a získala svůj první grandslamový titul. Není proto divu, že si nyní dopřává zasloužený odpočinek. Brunetka vyrazila na Sardinii, kde načerpává nové síly, no a my ještě jednou dodatečně gratulujeme a přejeme zasloužený odpočinek. No a dovolenou v Itálii si aktuálně dopřává taky herečka Nicole Kidman a nevyrazila na ní sama. Společnost jí dělal pohledný prošedivělý elegán, se kterými fotografové zachytili během uvolněných chvil u hotelového bazénu. Dvojce se neustále smála a bylo znát, že si mají co říct. Tak uvidíme, zdali se nám tady nerýsuje nový vztah. Budeme to sledovat. To jsou celebrity na Metropoli a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
7: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
11: Tohle je
12: Radio Metropol.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Vaše letní rádio hraje prázdninové hity a nezapomeňte, připomínáme dneska vedro 29 až 33 stupňů Celsia, takže hanáci je ponožky v sandálech, musí ladit s igelitkou v ruce. Domluveno, teď jsou tady tipy, co podnikat. Letní víkendy v olomoucké pevnosti Poznání patří vesmíru. Děti si tady mohou vyzkoušet astronautický výcvik. Více na webu olomoucké pevnosti Poznání. Nedaleko Mohalinice pokračuje také loštické kulturní léto. Další koncert bude na náměstí už je teď v pátek. Další piknikové posezení v trávě se živou hudbou v Lošticích v pátek vystoupí Martin Štěpánek a chystá se v Šumperku koncert kapely Činasky. Pavlínin dvůr, velký open air koncert Činasky s hostem Ondrou Rumlem proběhne v Šumperku v pátek 31. července od 16 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit? Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt?
6: Oh, ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Chtěj mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
10: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
11: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
12: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
13: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Vítejte u zpráv.
3: Kdo pak včera házel kamení na auta?
2: Otázka přichází přímo od policie. Pátrá po pachateli, který v úterý po 14. hodině házel z mostu u Daskabátu na Olomoucku kameny na auta jedoucí po D35.
3: Došlo ke škodě na majetku.
2: Policie v této věci i vyzývá svědky celé nebezpečné události, aby kontaktovali linku 158.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Šumperský městský úřad už se oklepal z kyberútoku. Už funguje v běžném režimu. Cílem útoku v uplynulých dvou dnech byla městská datová síť. Po pachateli pátrá policie a hrozí mu až 4letým vězením. Sportovní akce v Olomouckém kraji podpoří hejtmanství. Rozdělí mezi pořadatele přes 16 milionů korun. Kraj přiklepl podporu pro téměř 250 sportovních událostí od atletiky po šachy.
4: Podporu získal například cyklistický závod Míru, mistrovství Evropy v korfbalu, mezinárodní parahokejový turnaj Olomouc Cup 2026 nebo oblíbený triatlon Schuster. Krajské dotace pomohou také organizátorům atletických, orientačních, šachových a judistických akcí.
2: Doplnila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Rekordní zkušební let dokončila společnost Airbus. Letoun A350 urazil cestu z australského Melbourne do francouzského Toulouse a ve vzduchu byl přes 24 hodin. Airbus vyvíjí stroj pro aerolinky Qantas pro budoucí přímou linku Sydney-Londýn.
0: Sport.
2: Postup do druhého kola turnaje v mexickém Los Cabos vydřel přední hráč prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina. V duelu o postup vyzval Australana Waltona a zvítězil po náročném tříhodinovém střetu na betonovém kurtu 2-1 na sety.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Jak bude počasí v našem regionu vypadat ve čtvrtek? Počítáme se sluníčkem a jasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 32 až 36 stupni Celsia. V závěru pracovního týdne nás čeká velmi podobná předpověď a teploměry budou místy ve stínu ukazovat i 39 stupňů. O víkendu pak i nadále třicítky, ale taky dešťové přehánky a místy i bousky, a to zejména v sobotu.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bourá se na Blanensku v Těchově. Jedná se o havárii osobního auta, které se dostalo na střechu. Na místě jsou záchranáři i policisté, ale dá se to projet. No a se 16. hodinou pozor na policejní hlídky v Napajedlech na nádražní, taky na D46 na exitu Drysice, v obci Stichovice na Prostějovské, v Šumperku na Zábřežské a taky v Oseku nad Bečvou. Dobře dojeďte.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
3: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
2: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
3: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.

0: Vodu!
1: Tento týden letní vedra. A jedna otázka na vás. Kolik sklenic vody jste už dneska vypili? Ve vedru totiž neplatí. Hej, v pohodě, já se napiju, až dostanu žízeň. Ne, žízeň, tak to už je signál, že tělu tekutiny začínají chybět. Pijeme proto průběžně během celého dne. Ideálně čistou vodu nebo neslazené nápoje. Většina dospěláků by měla vypít zhruba 2 až 3 litry tekutin denně, při vedrech nebo při sportu ještě více. A co děti? No to je kategorie sama pro sebe. Děti si při letním dovádění o pití často sami neřeknou. Je proto na nás, na rodičích, abychom jim to pití pravidelně připomínali. A nezapomínáme ani na naše čtyřnohé parťáky. Psi i kočky musí mít neustále misku s čerstvou vodou. To stejné platí pro hospodářská zvířata. A když máme zahradu, uděláme velkou službu i ptákům. Miska s vodou je pro ně v těchto dnech doslova malou oázou. Pijí děti, pijí zvířata. A co vy? Taky pijete?
2: Piju já, piju já. Už dobře,
3: nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
4: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Pracuje se na nových možnostech parkování v Olomouci. Plánuje se stavba parkovacího domu v Legionářské ulici blízko centra. O kapacitě se ještě jedná. Plán přichází po boku chystaných změn v parkování v Olomouci pro příští rok. Internetovým podvodníkům naletěla žena z Přerovska, uvěřila nabídce výhodných investic. Ve dvou splátkách jim přes kurýra odevzdala 700 tisíc korun. Když si kurýr přijel pro třetí splátku 250 tisíc, spadla klec. Ženě došlo, že něco není v pořádku a k předávce v půlce července pozvala policii. Ta 25-letého kurýra zatkla a dál případ řeší. Řidiči na Boskovicku nezapomeňte, v Sebranicích se opravují inženýrské sítě a vytížená silnice 43. Kdo tudy jede, ať počítá s objížďkou. Příští týden začne oprava povrchu cesty a bude tu kyvadlová doprava, píše o tom Deník.
1: Hlas lidu.
2: Co je důležité pro budoucí matky, to zjišťoval průzkum Ipsos. Téměř polovina nastávajících maminek považuje za ideální, když mají porodnici dostupnou do 30 minut od domova. Samotná blízkost porodnice ale podle průzkumu mezi tisícovkou žen nestačí. Pro 7 z 10 z nich je při výběru klíčová kvalita péče.
1: Sport.
2: Tým českých kordistů na mistrovství světa v šermu zaváhal. Obsadil v soutěži družstev 24. místo. Po úvodní hladké výhře nad Katarem podlehlo kvarteto Jurka, Rubeš, Čupr a Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. To na sebe.
3: Dnes v noci teploty spadnou na 18 stupňů Celsia. Zítra nás potom čeká slunečné počasí a naměříme okolo 33 stupňů ve stínu. Taky v pátek počítáme s tropickými teplotami, kdybychom mohli naměřit ve stínu v maximech i 39 stupňů Celsia. V sobotu nám teploměry budou ukazovat okolo 30 stupňů a počítáme taky s občasným deštěm a místy s bouřkami.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Bourá se na D1, směr Vyškov za exitem Mořicem. Došlo tady k požáru vozidla, je tu neprůjezdný pravý jízdní pruh, může se to zasekávat, ale aktuálně je průjezd bez zdržení. Nehoda dvou osobních aut se potom řeší na Jesenické ulici v Šumperku. Tady už se to došetřuje a i zde se dá dostat bez komplikací. A ještě omrkneme policejní hlídky se 17. hodinou, pozor v obci Horní Loděnice, taky na D1, směr Vyškov na exitu Kojetín, anebo na Kvítkovické v Napaje. Se zdržením skoro na čtvrt hodiny, potom počítejte v tuhle chvíli v Litovli na Červenské ulici.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: skladů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme středu 29. července a dnes si připomínáme jednu z nejsledovanějších svateb historie. V roce 1981 si své ano řekli Prince Charles a Diana Spencer. Narozeniny slaví herečka Dana Morávková, herec Michal Suchánek a také španělský pilot Formule 1 Fernando Alonso. Ten má půl kulatých 45. Svátek slaví každá Marta a máme také Mezinárodní den tigrů. Zajdeme je pozdravit do zoo. Přejeme krásnou středu s naším rádiem.
0: Metropole právě dnes.
2: Posloucháš?

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě teď posloucháte zprávy, děkujeme za to. Stav vody v Olomouci hlídá s přicházející vlnou veder odbor životního prostředí města. Vedoucí odboru Petr Lojka upozornil pro report.cz, že dřívější vodní blahobyt v Olomouci je u konce. Kvůli sílícímu suchu bude nutné chránit každý vodní zdroj.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nový chodník budeme mít brzy na ulici Olomoucké v Litovli. Stavební práce už začaly, dopravní provoz v ulici zůstane i během činností. Řidiči by tu ale měli být opatrní, informuje radnice. V Olomouckém kraji chceme mít příležitosti pro sport. Více než 100 obcí skočilo po dotacích z krajského programu na rekonstrukci a stavbu nových sportovišť. Kraj mezi ně rozdělí 69 milionů korun.
4: O peníze si řeklo 118 obcí. Některé musela hodnotící komise vyřadit, protože nesplnily podmínky. Zbylých 109 žadatelů ale podporu dostane a můžou tak začít s přípravami na stavbu hřišť a tělocvičen. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony korun.
3: Vysvětlila náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Památky budou mít opět dveře otevřené. Ministerstvo kultury navazuje na úspěšnou jarní akci a opět plánuje otevření hradů a zámků v Česku pro veřejnost zdarma. Akce se má konat 30. srpna a 27. září. Tragická zpráva obletěla hudební svět. Při dopravní nehodě na motorce v Dublinu dnes ve věku 56 let zemřel irský zpěvák Glenn Hansard. Folkový hudebník se proslavil po celém světě duetem Falling Slowly s českou písničkářkou Markétou Irglovou. Za tuto píseň k filmu Once získali v roce 2008 Oscara. Píše o tom ČT.
2: Sport.
3: Bude mít česká fotbalová reprezentace poprvé kouče ze zahraničí. Dle španělských médií má po Miroslavu Koupkovi převzít české fotbalisty španělský kouč Santi Denia, který dovedl Španělsko ke zlatu na olympiádě 2024. Fotbalová asociace České republiky se ke zprávě brzy vyjádří.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Dnešní západ slunce na Olomoucku přijde ve 20.37, naopak zítra sluníčko v našem regionu vyjde v 5.19. Víme, jak bude. Čtvrtek s teplotami mezi 30 a 35 stupni ve stínu a k tomu sluníčko a jasná obloha. Taky v pátek se budeme potit, i nadále nás čeká slunečné počasí a teploty v maximech i na 39 stupních.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Bouja se na Uničovské ulici v Dlouhé Loučce, došlo tady ke střetu osobního auta a elektrokoloběžky, opatrně se to dá ale obět. No a nehoda dvou osobních aut se vyšetřuje taky mezi Rýmařovém a Malou Morávkou. Je to u obce Dolní Moravice a taky tady řidiči bez zdržení projedou. No a dálnice D1 na exitu Kroměříž Východ, hranice Hranická a obec Žďárná. Tady počítejte s policejními kontrolami a my vám na naší vlně přejeme šťastnou cestu bez pokut.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Dobrý den, tady váš hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Právě vrcholí talentová vyhledávací soutěž Radio Talent Olomouckého kraje pro všechny mladé kapely a muzikanty. Do konce července si můžete poslechnout spoustu skvělé nové muziky a poslat hlas právě tomu interpretovi, který vás zaujme. Hlasujte do 31. července na webových stránkách radiotalent.cz. Pojďte podpořit novou českou muziku.
0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
10: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
11: Rádi!

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
2: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned, jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo. Je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
1: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
2: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
1: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
2: Tak nedoporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadel, určitě doporučujeme zejména, pokud sebou vezete dražší věci, jako je například sportovní vybavení, kočárek nebo nějaká dražší elektronika. Pojištění může pokryt škody nebo ztrátu a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
1: Děkujeme za praktické rady. Přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host. Děkujeme.
2: Taky děkuji.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Jak bude počasí v našem regionu vypadat ve čtvrtek? Počítáme se sluníčkem a jasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 32 až 36 stupni Celsia. V závěru pracovního týdne nás čeká velmi podobná předpověď a teploměry budou místy ve stínu ukazovat i 39 stupňů. O víkendu pak i nadále třicítky, ale taky dešťové přehánky a místy i bousky, a to zejména v sobotu.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
4: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt.
7: Ty jsi nejlepší.
6: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
8: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
9: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
10: Radio Metropole.
11: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich vlnách máme přehled, o čem se píše i ve středu. Pojďme se na to mrknout. Už příští pondělí začne oprava silnice na ulici Olomoucká v Horce nad Moravou od konce obce směrem k vlakovému přejezdu. Jak budou jezdit autobusy, to pro nás zjistil olomoucký report. Vlastivědné muzeum v Olomouci se letos poprvé zapojuje do celorepublikového projektu Archeologické léto a zve veřejnost na komentované vycházky po výjimečných archeologických lokalitách kraje. Detaily i čas, kdy se prohlídky konají, pro nás má přerovský rej. K využití služby Senior Taxi budou v Kroměříži od září cestující potřebovat průkaz. O tom píše město Kroměříž na svém webu město-kroměříž.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendu, kterou zná snad každý. Neil Diamond je písničkář s hlasem, který dokáže zahřát jako starý dobrý svetr a přitom vyprávět příběhy, které osloví všechny generace. Jeho písně nejsou jen skladby, jsou to chvíle plné emocí, nostalgie i radosti. Kdyby hudba byla časem, Neil Diamond by byl mostem mezi minulostí a současností. Jeho charisma a vášeň jsou nezaměnitelné a proto zůstává stále na vrcholu. Neodcházej od rádia, protože na Metropoli pro tebe

0: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

0: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď modrým 12. hráčem a po gólu! SK Sigma Olomouc, FK Mladá Boleslav. Už tuto neděli v 15 hodin na Andrově stadionu.
4: Radio Metropole.

0: hit?
1: Radio Metropole.
2: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání. Teda skoro na přání. Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.
1: Metropole.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fast Boye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fast Boye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme do rumunského Rhythmus Inou, která umí rozpálit taneční parket jako slunce v tropickém létě. Její hudba je energická, plná života a přesně taková, co tě nenechá v klidu sedět. Inna je jako kamarádka, co přijde s úsměvem a hned rozjede mejdan, i když je pondělí ráno. Její taneční styl kombinuje house, pop a latinské motivy, což je mix, který funguje vždycky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska roztančí i ty největší mrzouty.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: můj večer, tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň na ladě.

0: vibe Rádia Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Bastille je britská kapela, která dokáže svým indie rockem vytvořit nezapomenutelnou atmosféru. Jejich hudba je plná emocí a silných melodií, co ti zůstanou v hlavě ještě dlouho po poslechu. Je to jako když si dáš pořádný hrnek kafe a zároveň dostaneš kapku adrenalinu. Tak nezapomeň zůstat naladěný, protože další zajímavé příběhy zazní na rádiu Metropole.

0: tebe bez nudných keců. Jen top aplikace Radio Metropole.
1: Radio Metropole, to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe klasicky taky novinky ze světa showbiznisu a ze světa celebrit, tak pojďme zjistit, co je nového. Za Jiřího Kajínka 1 milion. Klíčový svědek v případu vraždy Vojtěch Pokoš, který před lety u soudu tvrdil, že vrahem jeho bratra je skutečně propuštěný legendární vězeň, dostal od organizace GMMA s novou nabídku. Organizace se s ním nedokázala spojit a tak udělala veřejnou výzvu. 1 milion pro Pokoše a 200 tisíc pro toho, kdo ho organizaci GMMA domluví do zápasu s Kajínkem. Tak uvidíme, no zní to rozhodně jako lákavá bitka. Pojďme dále. Linda Nosková má za sebou fantastické dny. Vyhrála nejslavnější tenisový turnaj světa Wimbledon a získala svůj první grandslamový titul. Není proto divu, že si nyní dopřává zasloužený odpočinek. Brunetka vyrazila na Sardinii, kde načerpává nové síly, no a my ještě jednou dodatečně gratulujeme a přejeme zasloužený odpočinek. No a dovolenou v Itálii si aktuálně dopřává taky herečka Nicole Kidman a nevyrazila na ní sama. Společnost jí dělal pohledný, prošedivělý elegán, se kterými fotografové zachytili během uvolněných chvil u hotelového bazénu. Dvojice se neustále smála a bylo znát, že si mají co říct. Tak uvidíme, zdali se nám tady nerýsuje nový vztah. Budeme to sledovat. To jsou celebrity na Metropoli a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Podcast o apkách, co fakt používáš. Co fakt používáš. Jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Martina Garrixe, holandského producenta a DJe, který v taneční scéně vládne svými chytlavými a energickými tracky. Jeho hudba je jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu. Martin Garrix je známý svým svěžím stylem a schopností vytvořit hit, co zná celý svět. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Ajmanbek je kazašský DJ a producent, který se proslavil remixem, který rozvlnil taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé beaty. Ajmanbek umí vytvořit groove, který tě nenechá v klidu. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter. Americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

Tady je tvoje metropole. Hoš je německý DJ a producent, který svými tanečními tracky baví fanoušky houseu a techna. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groove. Hoš umí roztančit každý parket a dodat pořádnou porci zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.
0: Metropole. Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou kapelu Rudimental, která míchá drum and bass, soul a pořádnou dávku energie tak, že jejich hudba prostě nezná hranice. Jejich skladby jsou jako pořádná party, na kterou si pozván, i když sedíš doma v obýváku. Rudimental umí rozproudit dav

0: Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Jasona Derula. Umělce, který dokáže spojit energii, talent a charisma do jedné neodolatelné show. Jeho hudba tě rozhýbe a zvedne náladu, ať už jsi na parketu, nebo jen tak doma. Jeho skladby jsou pořádnou dávkou zábavy a pozitivních vibrací. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další skvělá hudební překvapení.

0: Forgot lyrics.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Peter Brown je veterán taneční scény, který už od 70. let přináší funky beaty a nezapomenutelný groove. Jeho hudba je jako ten kámoš, co vždycky rozproudí atmosféru a donutí tě zvednout se ze židle. Peter Brown je klasik, který stále umí zahrát hit, co nezestárne. Připrav se na pořádnou dávku taneční nostalgie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem leteckém prázdninovém speciálu. Kde je? On nepřijel. Já mám ztracený kufr. Tohle na letišti asi žádný cestovatel nechce zažít. Přiletíte do té vysněné destinace, stojíte u pásu a kufr nikde. Na telefonu Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak, co udělat jako první, když kufr po příletu nepřijede na pás? Když už všichni ostatní pasažéři jsou pryč, už jsou v autobuse a my pořád čekáme.
2: V takovém případě je opravdu důležité jednat i hned, jakmile zjistíte, že vaše zavazadlo nepřiletělo. Je potřeba zajít na reklamační přepážku přímo na letišti. Tam s vámi personál jakéhokoliv letiště se píše protokol o ztrátě zavazadla, který je klíčový pro další řešení.
1: Jak se většinou rychle zavazadla podaří dohledat a vrátit majitelům?
2: To záleží na tom, kde se zavazadlo zpozdilo. Může to být při přestupu nebo při manipulaci. Ve většině případů se ale zavazadlo dohledá během několika dní a následně se doručí přímo cestujícímu na adresu pobytu. Je to nepříjemná situace, ale většinou to má rychlé řešení.
1: A váš názor na připojištění zavazadel a tipy, jak předejít největším nepříjemnostem?
2: Tak nedoporučujeme dát si do příručního zavazadla to nejdůležitější, například i oblečení na první den, tu základní kosmetiku a potřebné léky. A co se týče připojištění zavazadel, určitě doporučujeme zejména, pokud sebou vezete dražší věci, jako je například sportovní vybavení, kočárek nebo nějaká dražší elektronika. Pojištění může pokryt škody nebo ztrátu a výrazně tak usnadní řešení celé situace.
1: Děkujeme za praktické rady. Přejeme, ať na vaši dovolenou vždycky dorazíte nejenom vy, ale i váš kufr. A kdyby náhodou se ztratil, teď už víte, co máte dělat. Kateřina Pustějovská z letiště Ostrava, náš dovolenkový host. Děkujeme.
2: Taky děkujem.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká

0: posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
0: Olomouc.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná jízda na

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Tady je tvoje metropole. Lotus je DJka, která ve své hudbě míchá elektroniku s chytlavými beaty a svěžím groove. Její skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky přinese pořádnou dávku energie a zábavy. Lotus umí roztančit každý parket a dodat pořádnou porci pozitivní nálady. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Tiësto. Legenda trance, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiësto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.